Jsou 3 hodiny na Rádiu B. Rádio B.

Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Skupina podnikatelů a investorů věnovala opozičním stranám na senátní kampaň částku 6 milionů 600 tisíc korun. Mezi podpořené strany patří ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Strana Praha sobě navíc obdržela 3 miliony od investora Jana Barty na komunální volby v Praze. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč prohlašuje, že válka na Ukrajině je válkou minulou a česká armáda se musí přizpůsobit novým hrozbám. Zdůrazňuje důležitost pokračující podpory Ukrajiny, což je v bezpečnostním zájmu Česka. Hlaváč rovněž hovoří o modernizaci protivzdušné obrany, ochraně proti dronům a nových strategiích pro nábor vojáků. Po přechodu studené fronty se v Česku výrazně ochladilo, ale již o víkendu se můžete těšit na návrat letních teplot. Očekává se postupné zlepšení počasí, místy i více slunce, s odpoledními teplotami stoupajícími až na 24 stupňů Celsia. Déšť by se měl vrátit v noci na pondělí. Ve Špendlerově mlýně v Krkonoších se investuje miliarda a 200 milionů korun do propojení dvou lyžařských areálů. Nová lanová dráha Audi Line přihradní bude poprvé spuštěna 12. prosince a umožní lyžařům cestovat bez nutnosti použít skibus nebo automobil. Tento dlouho připravovaný projekt má být letos k dispozici jednosměrně, což znamená, že lidé se dostanou pohodlně z Medvědína do svatého Petra. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Wow, krásný dobrý den, dámy a pánové, krásný dobrý večer, nebo také ráno. Je nám dáno a vy si ladíte Rádio B. Hoho, co to znamená, že u mikrofonu je bílý muž s černým srdcem? No jasně, já jsem MC Marky, ten, co má rád pivopárky, má rád funky, soul, jazz, rock and roll, rockabilly, rap music, prostě všechno dohromady. Vzal jsem černý hrnec a namíchal pro vás tu nejlepší pochoutku. No jasně, je tady Black Eyed Dog.

Sol Brada. Jako vždy, jedno za 14 dní živá show a pak pravidelných opakování na tom nejlepším rádiu, co jste kdy poslouchali. A díky bohu, že je takováhle možnost, protože všichni budeme funky.

jste připravený? Já teda rozhodně jo. A jako vždycky, začneme nějakou funky záležitostí. Born to get down, get down, get down. Budeme tleskat, budeme tančit, v rytmu jančit, protože budeme veselí. Život je moc krátký, aby jsme byli smutný. Aha. A budeme rapovat, a budeme rýmovat, no jo. Takže udělejte si místo. Začínáme. Dámy a pánové, ladíte Bčko a tenhle ten program se jmenuje Black Eintopf a já vám posílám Prima Funky. Uhu, pojďte tančit.

No tak co tomu říkáte, lidičky, doufám, že tančíte, protože dobrou hudbu do vás srubu, našláplej swing, pouštět budu, do klubu vás pošlu, že někteří z vás neví, co hrajou kluci od Cruel Crown Revue, MC Mark z dobrý hudby nesleví, přesně tak, dámy a pánové, servírujeme tady tu nejlepší pochoutku, co může být na celém světě, jak jsem vám avizoval, vytáhněte ešusy, protože ta pochoutka je vážně ostrá. No tak pojďme na to, swing time!

swing, tanci gacce, yo-ho, v rytmu se pohupujou na Radio B. Kdo to ví, že tyhle ty kluci nejsou leví? No jasně, Royal Crown reví a my, dámy a pánové, postupujeme dál. Byl tady funky, bylo tady swing a samozřejmě jako čtvrtá věc, jako vždycky, přichází rock'n'rollová záležitost od paní Lil Rich. Ho-ho, a bez toho má... Tak pojďte do 50. Mr. Rock and Roll na Radio B. Wow!

čistokrevný 50. let. Baby, jak se ti daří? My tady jedeme a děli nebo září. No jasně, rock and roll 50. let našem skvělém pořadu Black Eintop. Léto nám pomalu končí, ale to vůbec nevadí, protože pro nás stále svítí duha, huha. A já říkám, hej, dáme něco ve stolu hibá burej. No jasně, dostáváme se do 90. let. London Toast, znamená to pouze jednu jedinou věc. Otočte si svoje čepice, vente si kolem svoje slepice. Zletej řetěz na kreka, kde vyrazíme do ulic. No jo, z London Post začínáme si repovat. Pojďme na to, vytáhneme repráky a pěkně to osílené. Co je na to? Osolí

No mňaucta, správný beat, jak to má být, tančíme, paříme, si dneska nestřímnem, vysíláme pod dřípem, a to přímo z Roudnice nad Labem, Black Eyed Top Fuzz se dneska nadlápnem, já už skáču, nemůžu, uf, tato hudba má správný groove. Z rapu se dostáváme dál, dámy a pánové, protože jsou tady 90. leta, pustíme si nějakou záležitost, trošičku z New Jazzový záležitosti. Sunshine Groove, oho, páni, dokonalý rým, a já to vím, o čem to vlastně sním, že odlítnu na planetu Aretu, oh, a vemu všechny dobrý lidi, všechny posluchače rádia B, oh yeah, tak pokračujeme dál, co vy na to? Mr. T, play it loud. Pěkně nahlas.

No tak co lidičky, poletíte se mnou na tu prima planetu? Vemte nějaký desky, sváču, stačí bageta, vybavená je skvěle moje raketa. Beru pivo, pozor, zase nekouří, kámo, típni vajgla, na měsíci zatančíme Jacksona Michaela. Pokračujeme dál, ještě v 90. letech, co by to bylo za Black Eyed bez nějaký tucky? No jasně, stále 90. léta, máme tady 22. minutu, doufám, že jste stále groove a že jste funky, protože já rozhodně ano.

Ta, o, no jak se vám to líbí, pěkně roztančená nálada, něco vám povím, je tady první člověk, je to slečinka, dopak to je první pasažérka, nějaká slečna z Lince, k svačení má šnicl a vzala si kompletního prince, sexy motherfucker, ten nám v rytmu maká, myslíte, že jsem blázen? Máte pravdu, a vy jste asi taky pěkný blázni, protože posloucháte Radio B a to je nejlepší věc na celém světě. Větě, hrajeme absolutně všechno, ale Black Eintopfu, pouze Black. V rytmu funky, soul and jazz. No tak pojďme, první půl hodina je za námi a doufám, že vás to baví. Mějí jo.

tak co pak vám to hraje, ladies and gentlemen? No jasně, týpci od Chocolate Buttermilk Band, oh, Music Land, ať je únor nebo máj, na Bčku máme vždycky ráj, tak hraj. A já říkám, jaj, máme tady 80. léta, oh, Pike, Good Feelings, to znamená, že si dáme ještě trošičku soul disco. Jasně, další dekáda prolomená, je to tak, stále klesáme, ovšem ne s kvalitou, stále tančíme. A dokazujeme našim sousedům, že my jsme ti opravdoví šílenci. Posloucháte Bčko, Black Eyed Peas.

No tak jo, doufám, že se vám to líbí a stále si podupujete, že stále tančíte. Starý nebo mladí, Bčko vždycky ladí. Dudě dáte ádio, když ladíte naše rádio. Ať milujete Zdenu, Janu, Jitku, dejte jí pusu a kupte jí kytku. Do uška řekněte romantické ich liebe dich. Oho, od Cervo na jich hraje Rádio B. A ten, kdo nemá zrovna někomu co říct, pokračuje s náma Air Power. Takže si ještě dáme trošičku špetku těch 80. let. Ovšem pozor, už se na nás tlačí další dekáda. U mikrofonu je MC Mára. MC, co to ví? A doufám, že i vy, protože černý jesky se tady točej. Pojďme na to dál. Basa bublá, jedeme dál. Black Eintop, 36. minuta.

pánové, dámy a pánové, máte doma repráky? Od Tesla, Philips nebo Denon? No tak jim dejte power, přichází Any Drenon. Vyseknu mu poklonu a v pěkném sáčku, v kalhotách do zvonu, stay alive. Mám to ve své moci, ve středu i v horečce, sobotní noci. Otroci beatu, jítu, ein topf. Plesají, na druhou tleskají a stále křičí MC Mark. No jo, tak vedeme čistý sedmdesátky, co vy na to? Pěkně to bublá a já tady servíruju dobrý věcičky, žádný kecičky. Pojďte dál, buďte f***.

No tak nevím jak vy, ale tohle je opravdu hodně dobrá záležitost. No tak co kluci? O, kruci, jsou tam taky holky? Zeptáme se Hanky, Vladky, Lízy, jestli berou život taky easy. A že se tady bavíme, v sedmdesátkách se tady válíme. Wow, wow, wow, wow, wow, co mě to popadlo, když slyším tohle kvokadlo. Jak pak tohle dopadlo? Tak tohle to byl skvělý Eddie Dreno. A my pokračujeme dál. Brass Construction, take it easy. Vem to, jak to je. Ber to v pohodě a pošlapeme dál. Roztančíme sál.

No tak co, pěkně to šlape, co? Co vy na to? Oho, jsou tady šedesátky, sílí ve mně hlas, už je to tady zas. Ven to jazz, construction brass. Za ošima boule, jedeme na plný goule. Dámy a pánové, jsou tady 60. léta a 55. minuta Black Eintopfu

Ho, mám rád, když to duní, když to šumí a když hrajou chlapci, co umí. Vysíláme do celého světa hudbu Geta, v zimě i uprostřed léta. Prýma songy, písničky, připravte si misičky, protože servíruju další záležitost. Ještě jsme stále v 60. letech a vy se nemusíte ničeho bát, protože tohle je fakt funky. Ho, a doufám, že i vy.

Milano, arrostancine clan, dalle posate happy, e stale fine, a jessem blasen, a jen stale clown. No jasně, válím toto jako Mr. James Brown. Ohoho, a jeho přichází další pán na řadu, Joe Batten, jo, chicky, bom, bom, bom. S trošičkou dávkou rock and roll music ze 60. se pomalu, ale jistě dostaneme do pady.

Wow, je tady MC Marky a jeho hudební dárky servíruju velký porce pro holky i těžký borce. Ledoborce, co drtí tlustý ledy, co vybarvej tenhle ten šedivej svět. I když je to černá muzika, pro nás je všechno barevný a pokračujeme trošičku dál. V rytmu rock and roll music rozjíždíme druhou polovinu našeho skvělého pořadu Black Eyed Top. Buďte s námi, Radio Week.

Zlata. No, stále to jede, dámy a pánové, na parketu z hluk. Za klavírem tlustej kluk, co miluje naše rádio. Jasná trefa, přichází další rock'n'rollový hráč. Tentokrát Fats Domino a jeho single I'm Walking. No tak pojďte se projít.

No tak tohle to byla prýma procházka, prošli jsme si údolím a viděli vysoký hory, Ballroom Baby a s tím přichází Dick Lory a co vy dáme, pánové, ještě stále můžete tančit, no protože já vám rozhodně nedám pokoj, rock and roll je tady a vždycky byl a zůstane, tohle tu hudbu prostě miluju.

Rap, pa, rap, pa. No něco vám povím od malička, mě pouštili tuhletu skvělou hudbu a já jsem prostě blázen, takže jestli si to taky myslíte, pošlete mi sem doktory, protože já zažahnu motory. Moje raketa právě startuje a to přímo na měsíc se singlem Rocket to the Moon, a tože trošičku

No jo, jo, jo, jo, jo, dámy a pánové, je tady 19. minuta druhé poloviny našeho skvělého pořadu a já říkám hej, hrál nám tady Charles Ray, no ten je vážně nej. Určitě jste poznali single Bye Bye Love, čau lásko, ty moje krásko. Tenhle ten cover určitě znáte pozdějšího provedení skupiny The Beatles a my pokračujeme dál. Pojďte do mýho domečku, o tom vám bude zpívat Della Reese a já doufám, že taky poslouchá moje skvělá kamarádka Eva Jirku. Evi, tohle je pro tebe. Della Reese, come on in my house. Pojď do mýho domu, dostaneš bonbonky.

v tom domečku. Wow, no jasně, takže díky moc. Doufám, že se vám to líbí. Skvělý sound. Wow. Nadělám pambu, house of bambu, jen ze železa u dveří je pant. Zaspívá nám o tom v dalším single Mr. Il Grant. Jo, jak jsem avizoval, všechno je tady z bambusu. Na Radio B pokořili jsme 22. minutu. Ještě si dáme trochu jazzu a pak budeme rapovat. Slovy na to, z vás do domu, který je postavený z bambusu.

wow, Cannonball Adderley na Radio B v programu Black Eye, to v mini mama. A co na to moje tlama? I když jsem bílej, všichni kvílej a já říkám nahlas pěkně say it loud, I'm black and proud. Tak co vy na to, kdo za to může? Snad barva kůže rozhodně ne, protože na Bčku jsme si všichni rovni, všichni jsme funky a rozjíždíme to opět moderním rytmu, aby jsme si mohli trošičku zabrejkovat, ještě trošičku.

Alors, sommeato, yo, Requiem, Requiem, nudota de ZBN, snaším. Další partou, Supreme NTM, energii totu znabijem. Tak co, půjdeme dál, dámy a pánové, Farlu Francii, dáme si nějakou vychytáku z 90. let, kdy Francie královala evropskýmu rapu. No tak jo, pojďme na to.

0: qu'à la finale tu mêleras pas mal.
1: No tak tohle tohle jsou skvělý Supplementy M, co to mu říkáte? Já vám něco povím, trochu jsem se asi po, dejte mi plíny. Žádný splíny, pouštím do vás ostrý rýmy a hustý beaty, lolku a bolku, prosím ti, pusím ti prima holku. Jménem Money Love na Radio B máme ještě poslední 40 minut, takže se ještě trošičku zarepujeme a pošleme to zase dál, co vy na to? Tak jo, já jsem připravený, já vy? Já teda rozhodně jo.

Ba-ba-da-ba. To byla Money Law, Fight to byla MC Light, Queen Latifah, přímo z Depa, Sam and Peppa, další skvělý ženský v rapový muzice v 90. let. No, tak tohle to mám vážně rád. Já vám říkám, stále posloucháte Radio B. Nebude tady žádná pauza, nebude to klid. Do éteru přichází totiž prima James Brown v mixu Get Up On Your Feet. Takže, jestli stále nemáte klid, a jestli stále chcete tančit, je to tady pro vás. Pojďme na to, Jane B. Nebo ne, je to někdo jiný, je to úplně...

No, tak co, je to funkové rytmus a přitom je to rock and roll music. No a my tady máme posledních 13 minut. Get up on ya feet. Takže doufám, že jste to všechno pěkně protančili. A ještě vám nedám pokoj. U mikrofonu se hlásí bílý mus s černým srdcem. Jako vždy, pravidelně ve středu, jednou za 14 dní od 8 a pak v pravidelných opakování na Radio B. Jedeme dál, dámy a pánové. Přichází The Coasters Love Position. No a pak si trošičku užijeme oduševnělé hudby. No jasně, nesmí taky chybět Gospel. Ha, jedeme stále dál, máme tady posledních 12 minut. Je to čas, aby jsme to ještě pořádně osolili.

tak, tohle to je ale hodně, hodně happy. Nedejte na podmuly, nedejte na klepy, protože black music je stále happy. Je šťastná a to se mi líbí. Love position number 9. A jak jsem slíbil, v našem iTopfu nesmí chybět styl zvaný gospel. Takže teď přicházíme do kostela a budeme chválit Boha. Taková je doba. Díky, díky za každé nové ráno. Pojedeme dál, co mi na to?

No, co můžeme lepší nakonec tohle pořadu, než pořádný gospel, co mi na to? Hraju vám Jackson Sisters na Radio B. Dámy a pánové, náš program se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Oh, měli jsme tady rock and roll, funky, soul, jazz. Rapovali jsme prostě, bylo to fakt boží. Vy jste boží a poslouchejte naše rádio, takže mám něco říkám. Tančete, tleskejte, křičte, ať si každý myslí, že je blázen. Hlavně vy. Protože jestli budete normální, tak se z toho fakt zblázníte. Tak jo, aleluja, díky moc a za 14 dní nashledanou. Tohle to byl Black Eintop a já jsem MC Marky. Díky, dobrou noc nebo dobré ráno. Záleží na tom, kdy nás posloucháte. Aleluja, ahoj.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Skupina podnikatelů a investorů věnovala opozičním stranám na senátní kampaň částku 6 milionů 600 tisíc korun. Mezi podpořené strany patří ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Strana Praha sobě navíc obdržela 3 miliony od investora Jana Barty na komunální volby v Praze. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč prohlašuje, že válka na Ukrajině je válkou minulou a česká armáda se musí přizpůsobit novým hrozbám. Zdůrazňuje důležitost pokračující podpory Ukrajiny, což je v bezpečnostním zájmu Česka. Hlaváč rovněž hovoří o modernizaci protivzdušné obrany, ochraně proti dronům a nových strategiích pro nábor vojáků. Po přechodu studené fronty se v Česku výrazně ochladilo, ale již o víkendu se můžete těšit na návrat letních teplot. Očekává se postupné zlepšení počasí, místy i více slunce, s odpoledními teplotami stoupajícími až na 24 stupňů Celsia. Déšť by se měl vrátit v noci na pondělí. Ve Špendlerově mlýně v Krkonoších se investuje miliarda a 200 milionů korun do propojení dvou lyžařských areálů. Nová lanová dráha Audi Line přihradní bude poprvé spuštěna 12. prosince a umožní lyžařům cestovat bez nutnosti použít skibus nebo automobil. Tento dlouho připravovaný projekt má být letos k dispozici jednosměrně, což znamená, že lidé se dostanou pohodlně z Medvědína do svatého Petra. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
1: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Trey Parker a Matt Stone, slavní tvůrci seriálu Městečko South Park, se v těchto dnech potýkají s výrazným zpožděním svého připravovaného muzikálu. Tento projekt, vznikající ve spolupráci s reperem Kendrickem Lamarem, měl původně získat rozpočet ve výši 100 milionů dolarů. Kvůli náročným závazkům vůči městečku South Park je však datum premiéry stále ve hvězdách a náklady se značně zvýšily. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené
0: hity, které znáte právě teď na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Německý tenista Alexander Zverev se probojoval do semifinále US Open poté, co porazil Botika van de Sandschulpa z Nizozemska výsledkem 6-2, 7-5, 6-1. V semifinále se utká s ruským hráčem Karenem Khachanovem, jehož soupeř Alexander Bloks vzdal kvůli zdravotním problémům. Fanoušci očekávají napínavý duel, kde možná uvidíme tenisové divadlo hodné finále. Slávisté se chystají na drsnou bitvu v jejich vytoužené lize mistrů. Na úvod sešívaní přivítají doma francouzský Lens a pokusí se zlomit dlouhou sérii bez výhry, která trvá už 19 zápasů. Zápas můžete sledovat na ČT Sport od 11 večer. Kateřina Siňáková spolu s Američankou Taylor Townsendovou se dostali až do finále čtyřhry na US Open, když porazili Mertensovou a Schneiderovou 6-0 a 7-6. Diváci se mohou těšit na vzrušující finále, ve kterém tato česko-americká dvojice ukáže své schopnosti a nasazení. Bude to rozhodně napínavý zápas, který by mohl vstoupit do historie 2024. Zápas prvního kola Ligy mistrů přinesl ohromující podívanou, když Barcelona nešetřila gólovými příležitostmi a porazila Feyenoord Rotterdam 5-1. Stuttgart s přehledem zdolal Stavanger 3-1 díky hetriku bosenského střelce Ermedina Demiroviče. Další čtyři utkání byla naplánována na 21:00, takže fanoušci měli fotbalového vzrušení do sytosti. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
3: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Skupina podnikatelů a investorů věnovala opozičním stranám na senátní kampaň částku 6 milionů 600 tisíc korun. Mezi podpořené strany patří ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Strana Praha sobě navíc obdržela 3 miliony od investora Jana Barty na komunální volby v Praze. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč prohlašuje, že válka na Ukrajině je válkou minulou a česká armáda se musí přizpůsobit novým hrozbám. Zdůrazňuje důležitost pokračující podpory Ukrajiny, což je v bezpečnostním zájmu Česka. Hlaváč rovněž hovoří o modernizaci protivzdušné obrany, ochraně proti dronům a nových strategiích pro nábor vojáků. Po přechodu studené fronty se v Česku výrazně ochladilo, ale již o víkendu se můžete těšit na návrat letních teplot. Očekává se postupné zlepšení počasí, místy i více slunce, s odpoledními teplotami stoupajícími až na 24 stupňů Celsia. Déšť by se měl vrátit v noci na pondělí. Ve Špendlerově mlýně v Krkonoších se investuje miliarda a 200 milionů korun do propojení dvou lyžařských areálů. Nová lanová dráha Audi Line přehradní bude poprvé spuštěna 12. prosince a umožní lyžařům cestovat bez nutnosti použít skibus nebo automobil. Tento dlouho připravovaný projekt má být letos k dispozici jednosměrně, což znamená, že lidé se dostanou pohodlně z Medvědína do svatého Petra. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Beyoncé, světová ikona popu, přináší 20. výroční vydání svého Bčkového alba B-Day z 2006 na labelu Columbia Records. Toto album, inspirované newyorským rapem, bylo nepopiratelným průlomem v její kariéře. A přestože aktuální Reissue mohlo více osvětlit jeho časový kontext, hudební energie a nezávislý duch zde stále přetrvávají silně. Pro fanoušky i nováčky je to neopomenutelný klenot, který si zaslouží pozornost na tradičních i moderních nosičích. A nyní si pustíme vaši oblíbenou

0: a future. Let's go.
1: Freedom.
0: For a future.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Posloucháš první. Nabaď.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Německý tenista Alexander Zverev se probojoval do semifinále US Open poté, co porazil Botika van de Sanschulpa z Nizozemska výsledkem 6-2, 7-5, 6-1. V semifinále se utká s ruským hráčem Karenem Khachanovem. Jehož soupeř Alexander Bloks vzdal kvůli zdravotním problémům. Fanoušci očekávají napínavý duel, kde možná uvidíme tenisové divadlo hodné finále. Slávisté se chystají na drsnou bitvu v jejich vytoužené lize mistrů. Na úvod sešívaní přivítají doma francouzský Lens a pokusí se zlomit dlouhou sérii bez výhry, která trvá už 19 zápasů. Zápas můžete sledovat na ČT Sport od 11 večer. Kateřina Siňáková spolu s Američankou Taylor Townsendovou se dostali až do finále čtyřhry na US Open, když porazili Mertensovou a Schneiderovou 6-0 a 7-6. Diváci se mohou těšit na vzrušující finále, ve kterém tato česko-americká dvojice ukáže své schopnosti a nasazení. Bude to rozhodně napínavý zápas, který by mohl vstoupit do historie 2024. Zápas prvního kola Ligy mistrů přinesl ohromující podívanou, když Barcelona nešetřila gólovými příležitostmi a porazila Feyenoord Rotterdam 5-1. Stuttgart s přehledem zdolal Stavanger 3-1 díky hetriku bosenského střelce Ermedina Demiroviče. Další čtyři utkání byla naplánována na 21:00, takže fanoušci měli fotbalového vzrušení do sytosti. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B. Neboj se uvolnit.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Lanová dráha na Petřín v Praze obnoví provoz po dvou letech pauzy s novými vozy, které byly dosud testovány. Od 22. září 2024 budou cestující moci jezdit v 10-minutových intervalech. Jednotlivé jízdenky zdraží na 100 korun, zatímco dlouhodobé kupóny zůstanou platné. Východní Česko zasáhla silná studená fronta, která přinesla srážky z úhrny blížícími se až k 40 mm. Nejvíce deště zaznamenaly na jižní Moravě, severní Moravě a ve Slezsku. Po přechodu fronty se ochladilo místy až o 10 stupňů Celsia. Soud v Ústí nad Labem rozhořčil veřejnost verdiktem, když 30-letému muži, který více než půl roku sexuálně zneužíval dvě nezletilé děti, udělil pouze podmínku a peněžitý trest. Soudkyně rozhodnutí obhajuje tím, že oběť byla narušená, což vyvolalo kritiku i u ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Tejc nyní nechává tento případ prověřit, což naznačuje možné přehodnocení verdiktu. Skupina podnikatelů a investorů věnovala opozičním stranám na senátní kampaň částku 6 milionů 600 tisíc korun. Mezi podpořené strany patří ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Strana Praha sobě navíc obdržela 3 miliony od investora Jana Barty na komunální volby v Praze. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a fool.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B. Německý tenista Alexander Zverev se probojoval do semifinále US Open poté, co porazil Botika van de Sandschulpa z Nizozemska výsledkem 6-2, 7-5, 6-1. V semifinále se utká s ruským hráčem Karenem Khachanovem, jehož soupeř Alexander Bloks vzdal kvůli zdravotním problémům. Fanoušci očekávají napínavý duel, kde možná uvidíme tenisové divadlo hodné finále. Slávisté se chystají na drsnou bitvu v jejich vytoužené lize mistrů. Na úvod sešívaní přivítají doma francouzský Lens a pokusí se zlomit dlouhou sérii bez výhry, která trvá už 19 zápasů. Zápas můžete sledovat na ČT Sport od 11 večer. Kateřina Siňáková spolu s Američankou Taylor Townsendovou se dostali až do finále 4 na US Open, když porazili Mertensovou a Schneiderovou 6-0 a 7-6. Diváci se mohou těšit na vzrušující finále, ve kterém tato česko-americká dvojice ukáže své schopnosti a nasazení. Bude to rozhodně napínavý zápas, který by mohl vstoupit do historie 2024. Zápas prvního kola Ligy mistrů přinesl ohromující podívanou, když Barcelona nešetřila gólovými příležitostmi a porazila Feyenoord Rotterdam 5-1. Stuttgart s přehledem zdolal Stavanger 3-1 díky hattricku bosenského střelce Ermedina Demiroviče. Další 4 utkání byla naplánována na 21:00, takže fanoušci měli fotbalového vzrušení do sytosti. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
2: Rovné bity v rytmu tvého srdce.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Lanová dráha na Petřín v Praze obnoví provoz po dvou letech pauzy s novými vozy, které byly dosud testovány. Od 22. září 2024 budou cestující moci jezdit v 10-minutových intervalech. Jednotlivé jízdenky zdraží na 100 korun, zatímco dlouhodobé kupóny zůstanou platné. Východní Česko zasáhla silná studená fronta, která přinesla srážky s úhrny blížícími se až k 40 mm. Nejvíce deště zaznamenali na Jižní Moravě, Severní Moravě a ve Slezsku. Po přechodu fronty se ochladilo, místy až o 10 stupňů Celsia. Soud v Ústí nad Labem rozhořčil veřejnost verdiktem, když 30-letému muži, který více než půl roku sexuálně zneužíval dvě nezletilé děti, udělil pouze podmínku a peněžitý trest. Soudkyně rozhodnutí obhajuje tím, že oběť byla narušená, což vyvolalo kritiku i u ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Tejc nyní nechává tento případ prověřit, což naznačuje možné přehodnocení verdiktu. Skupina podnikatelů a investorů věnovala opozičním stranám na senátní kampaň částku 6 milionů 600 tisíc korun. Mezi podpořené strany patří ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Strana Praha sobě navíc obdržela 3 miliony od investora Jana Barty na komunální volby v Praze. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Otázka, zda zůstat v Česku nebo vyrazit do zámořských hokejových soutěží, se pro mladé hokejisty jeví jako nerozlousknutelný oříšek. Trenér reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd a sportovní expert Petr Hubáček debatovali o této věčné otázce v pořadu Bully Start živě na ČT Sport. Každá volba má své klady a zápory a správná odpověď se zdá být stejně nepolapitelná jako puk v závěrečné třetině se skóre 5-4. Kateřina Siniaková se blíží k završení kariérního Grand Slamu na US Open, kde s Taylor Townsendovou potřebují poslední vítězství. I když New York není její srdcovka, po semifinálové výhře nad párem Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6, touží po triumfu. Držme palce, ať to má nádhernou tečku. Německý tenista Alexander Zverev se probojoval do semifinále US Open poté, co porazil Botika van de Zandschulpa z Nizozemska výsledkem 6-2, 7-5, 6-1. V semifinále se utká s ruským hráčem Karenem Khachanovem. Jehož soupeř Alexander Bloks vzdal kvůli zdravotním problémům. Fanoušci očekávají napínavý duel, kde možná uvidíme tenisové divadlo hodné finále. Slávisté se chystají na drsnou bitvu v jejich vytoužené lize mistrů. Na úvod sešívaní přivítají doma francouzský Lens a pokusí se zlomit dlouhou sérii bez výhry, která trvá už 19 zápasů. Zápas můžete sledovat na ČT Sport od 11 večer. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené
4: Radio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česko čelí invazi padělaných dokladů, které jsou tak mistrně zpracované, že dokážou zmást i policejní kontrolu. Týká se to jak papírových, tak moderních plastových dokumentů. I při správném postupu kontroly jsou policisté bezmocní, což představuje vážný bezpečnostní problém. Cena vybudování jednoho parkovacího místa se liší podle města. V Praze stojí mezi 1 a 1,5 milionem korun, což je mnohem více než v ostatních městech. V Českých Budějovicích se náklady pohybují kolem 300 tisíc, zatímco v Brně je to zhruba 500 000. Rozdíly ovlivňují rozpočty měst a ukazují na různé priority a nároky na parkování v těchto lokalitách. Festival Meeting Brno, který letos v květnu hostil sudetoněmecký sjezd, získal prestižní bavorskou evropskou medaili. Ocenění bylo uděleno za důslednou podporu česko-bavorské spolupráce a evropských hodnot. Tato akce přispívá k dialogu již 11 let. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ministryně financí Alena Schillerová má navrhnout, kdo by se mohl postarat o sanaci toxického území na Šumavě. Znečištění bylo dramaticky zmíněno na jednání vlády ministrem životního prostředí Igorem Červeným. Finální rozhodnutí o dekontaminační firmě bude známo, jakmile ministerstvo získá potřebné informace. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

0: Radio B.
1: Občas políbím jarmilku, občas si umyju pejzy, občas si sundám jarmulku a ptám se, pane Bože, kde jsi. Občas si zrobím dvě, tři micve a koukám, jak hochům z mikve lezou tykve. Ale tudlavá jsem koupil nový telefon, co sám říká pan Salomon a má v synagoze xylofon. Děkuji, jak jde Žido troubíček, ale kheto, kheto, děkuju za obtání. Občas mě zlobí pan Bíček, a občas není kmání.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Otázka, zda zůstat v Česku nebo vyrazit do zámořských hokejových soutěží, se pro mladé hokejisty jeví jako nerozlousknutelný oříšek. Trenér reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd a sportovní expert Petr Hubáček debatovali o této věčné otázce v pořadu Bully Start živě na ČT Sport. Každá volba má své klady a zápory a správná odpověď se zdá být stejně nepolapitelná jako puk v závěrečné třetině se skóre 5-4. Kateřina Siniaková se blíží k završení kariérního Grand Slamu na US Open, kde s Taylor Townsendovou potřebují poslední vítězství. I když New York není její srdcovka, po semifinálové výhře nad párem Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6, touží po triumfu. Držme palce, ať to má nádhernou tečku. Německý tenista Alexander Zverev se probojoval do semifinále US Open poté, co porazil Botika van de Zandschulpa z Nizozemska výsledkem 6-2, 7-5, 6-1. V semifinále se utká s ruským hráčem Karenem Khachanovem. Jehož soupeř Alexander Bloks vzdal kvůli zdravotním problémům. Fanoušci očekávají napínavý duel, kde možná uvidíme tenisové divadlo hodné finále. Slávisté se chystají na drsnou bitvu v jejich vytoužené lize mistrů. Na úvod sešívaní přivítají doma francouzský Lens a pokusí se zlomit dlouhou sérii bez výhry, která trvá už 19 zápasů. Zápas můžete sledovat na ČT Sport od 11 večer. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio Band.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Česko čelí invazi padělaných dokladů, které jsou tak mistrně zpracované, že dokážou zmást i policejní kontrolu. Týká se to jak papírových, tak moderních plastových dokumentů. I při správném postupu kontroly jsou policisté bezmocní, což představuje vážný bezpečnostní problém. Cena vybudování jednoho parkovacího místa se liší podle města. V Praze stojí mezi 1 a 1,5 milionem korun, což je mnohem více než v ostatních městech. V Českých Budějovicích se náklady pohybují kolem 300 tisíc, zatímco v Brně je to zhruba 500 000. Rozdíly ovlivňují rozpočty měst a ukazují na různé priority a nároky na parkování v těchto lokalitách. Festival Meeting Brno, který letos v květnu hostil sudetoněmecký sjezd, získal prestižní bavorskou evropskou medaili. Ocenění bylo uděleno za důslednou podporu česko-bavorské spolupráce a evropských hodnot. Tato akce přispívá k dialogu již 11 let. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ministryně financí Alena Schillerová má navrhnout, kdo by se mohl postarat o sanaci toxického území na Šumavě. Znečištění bylo dramaticky zmíněno na jednání vlády ministrem životního prostředí Igorem Červeným. Finální rozhodnutí o dekontaminační firmě bude známo, jakmile ministerstvo získá potřebné informace. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

не вода.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Beyoncé, světová ikona popu, přináší 20. výroční vydání svého Bčkového alba B-Day z 2006 na labelu Columbia Records. Toto album, inspirované newyorským rapem, bylo nepopiratelným průlomem v její kariéře. A přestože aktuální Ray Shoe mohlo více osvětlit jeho časový kontext, hudební energie a nezávislý duch zde stále přetrvávají silně. Pro fanoušky i nováčky je to neopomenutelný klenot, který si zaslouží pozornost na tradičních i moderních nosičích. A nyní si pusťme vaší oblíbenou...
2: Pořádně nalomený beat. To na Bčku může.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Otázka, zda zůstat v Česku nebo vyrazit do zámořských hokejových soutěží, se pro mladé hokejisty jeví jako nerozlousknutelný oříšek. Trenér reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd a sportovní expert Petr Hubáček debatovali o této věčné otázce v pořadu Bully Start živě na ČT Sport. Každá volba má své klady a zápory a správná odpověď se zdá být stejně nepolapitelná jako puk v závěrečné třetině se skóre 5:4. Kateřina Siniaková se blíží k završení kariérního Grand Slamu na US Open, kde s Taylor Townsendovou potřebují poslední vítězství. I když New York není její srdcovka, po semifinálové výhře nad párem Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6, touží po triumfu. Držme palce, ať to má nádhernou tečku. Německý tenista Alexander Zverev se probojoval do semifinále US Open poté, co porazil Botika van de Zandschulpa z Nizozemska výsledkem 6-2, 7-5, 6-1. V semifinále se utká s ruským hráčem Karenem Khachanovem. Jehož soupeř Alexander Blok vzdal kvůli zdravotním problémům. Fanoušci očekávají napínavý duel, kde možná uvidíme tenisové divadlo hodné finále. Slávisté se chystají na drsnou bitvu v jejich vytoužené lize mistrů. Na úvod sešívaní přivítají doma francouzský Lens a pokusí se zlomit dlouhou sérii bez výhry, která trvá už 19 zápasů. Zápas můžete sledovat na ČT Sport od 11 večer. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česko čelí invazi padělaných dokladů, které jsou tak mistrně zpracované, že dokážou zmást i policejní kontrolu. Týká se to jak papírových, tak moderních plastových dokumentů. I při správném postupu kontroly jsou policisté bezmocní, což představuje vážný bezpečnostní problém. Cena vybudování jednoho parkovacího místa se liší podle města. V Praze stojí mezi 1 a 1,5 milionem korun, což je mnohem více než v ostatních městech. V Českých Budějovicích se náklady pohybují kolem 300 tisíc, zatímco v Brně je to zhruba 500 000. Rozdíly ovlivňují rozpočty měst a ukazují na různé priority a nároky na parkování v těchto lokalitách. Festival Meeting Brno, který letos v květnu hostil sudetoněmecký sjezd, získal prestižní bavorskou evropskou medaili. Ocenění bylo uděleno za důslednou podporu česko-bavorské spolupráce a evropských hodnot. Tato akce přispívá k dialogu již 11 let. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ministryně financí Alena Schillerová má navrhnout, kdo by se mohl postarat o sanaci toxického území na Šumavě. Znečištění bylo dramaticky zmíněno na jednání vlády ministrem životního prostředí Igorem Červeným. Finální rozhodnutí o dekontaminační firmě bude známo, jakmile ministerstvo získá potřebné informace. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Trey Parker a Matt Stone, slavní tvůrci seriálu Městečko South Park, se v těchto dnech potýkají s výrazným zpožděním svého připravovaného muzikálu. Tento projekt, vznikající ve spolupráci s rapperem Kendrickem Lamarem, měl původně získat rozpočet ve výši $100 milionů. Kvůli náročným závazkům vůči městečku South Park je však datum premiéry stále ve hvězdách a náklady se značně zvýšily. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Y'all ready, fellas?

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Otázka, zda zůstat v Česku nebo vyrazit do zámořských hokejových soutěží, se pro mladé hokejisty jeví jako nerozlousknutelný oříšek. Trenér reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd a sportovní expert Petr Hubáček debatovali o této věčné otázce v pořadu Bully Start živě na ČT Sport. Každá volba má své klady a zápory a správná odpověď se zdá být stejně nepolapitelná jako puk v závěrečné třetině se skóre 5-4. Kateřina Siniaková se blíží k završení kariérního Grand Slamu na US Open, kde s Taylor Townsendovou potřebují poslední vítězství. I když New York není její srdcovka, po semifinálové výhře nad pánem Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6, touží po triumfu. Držme palce, ať to má nádhernou tečku. Německý tenista Alexander Zverev se probojoval do semifinále US Open poté, co porazil Botika van de Zandschulpa z Nizozemska výsledkem 6-2, 7-5, 6-1. V semifinále se utká s ruským hráčem Karenem Khachanovem. Jehož soupeř Alexander Blok vzdal kvůli zdravotním problémům. Fanoušci očekávají napínavý duel, kde možná uvidíme tenisové divadlo hodné finále. Slávisté se chystají na drsnou bitvu v jejich vytoužené lize mistrů. Na úvod sešívaní přivítají doma francouzský Lens a pokusí se zlomit dlouhou sérii bez výhry, která trvá už 19 zápasů. Zápas můžete sledovat na ČT Sport od 11 večer. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Rokuj s náma na Béčku.
2: When I was just a boy.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu Bčko.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Otázka, zda zůstat v Česku nebo vyrazit do zámořských hokejových soutěží, se pro mladé hokejisty jeví jako nerozlousknutelný oříšek. Trenér reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd a sportovní expert Petr Hubáček debatovali o této věčné otázce v pořadu Bully Start živě na ČT Sport. Každá volba má své klady a zápory a správná odpověď se zdá být stejně nepolapitelná jako puk v závěrečné třetině se skóre 5-4. Kateřina Siniaková se blíží k završení kariérního Grand Slamu na US Open, kde s Taylor Townsendovou potřebují poslední vítězství. I když New York není její srdcovka, po semifinálové výhře nad pánem Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6, touží po triumfu. Držme palce, ať to má nádhernou tečku. Německý tenista Alexander Zverev se probojoval do semifinále US Open poté, co porazil Botika van de Zandschulpa z Nizozemska výsledkem 6-2, 7-5, 6-1. V semifinále se utká s ruským hráčem Karenem Khachanovem. Jehož soupeř Alexander Blok vzdal kvůli zdravotním problémům. Fanoušci očekávají napínavý duel, kde možná uvidíme tenisové divadlo hodné finále. Slávisté se chystají na drsnou bitvu v jejich vytoužené lize mistrů. Na úvod sešívaní přivítají doma francouzský Lens a pokusí se zlomit dlouhou sérii bez výhry, která trvá už 19 zápasů. Zápas můžete sledovat na ČT Sport od 11 večer. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
5: Od lidí pro lidi.
6: What's up, y'all?

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Béčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste připravení si zase společně se mnou užít tuhle hodinu našlapanou rapem. Dnešní playlist bude zase pěkně pestrej, protože se potká současný underground s několika jmény, který psali historii hiphopu. Podíváme se do New Yorku, Los Angeles, Británie, ale zastavíme i na domácí scéně. No a já myslím, že není čas ztrácet čas, pojďme se do toho vopou, začneme trochu jinak a hodně atmosféricky. Dáme si bandičku OneFS, která se pohybuje na pomezí alternativního hiphopu a elektroniky, takže tady nečekejte úplně klasickou 90-kovou šablonu na featu Mood Child Washington, který do skladby přináší soulovější až skoro snovou polohu. No a právě podobný projekty krásně ukazují, kam se může hiphop dostat, když producent přestane řešit žánrové hranice. Boom Bap totiž nemusí vždycky znamenat jenom tvrdý kopák, virbl a nasamplovanou smyčku. Někdy může být mnohem abstraktnější a skladba Convoluted Blue Dream, kterou si právě pouštíme, je toho pravým důkazem. Pojďme na to, tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Přeju vám příjemný poslech.

underground čeká nás frajerka, která si říká Chung a patří k nový generaci MCs, která si bere hodně inspirace z 90-kových let, ale rozhodně se nesnaží jen kopírovat minulost. Na tomhle tracku, který si pustíme, se objeví taky Santa Fox, která má mimochodem hip-hop opravdu v krvi. Je to dcera slavného Melly Mela z legendární Grandmaster Flash and the Furious 5, a to znamená přímý spojení se samotnými začátky rapové historie. Dáme si jejich společný track, který se jmenuje More Than a Lover. Pojďme na to.

Justin Williams a nabítu Wise Beats. A právě posledně zmiňovaný stojí za zmínku, protože ten pochází z blízkého Bristolu, města, který má mimořádně bohatou historii v hip-hopu, trip-hopu i breakbeatu. A právě Bristol dal světu Massive Attack, Portis Head nebo Trickyho a právě tahle otevřenost různým žánrům je ve městě cítit dodnes. Wise Beats pracuje hodně s jazzem, soulem a klasickou hip-hopovou produkcí. Pojďme si pustit track, který se jmenuje Burst. Za mě pecka jako prase, takže pojďme na to. Boom bap na Bčku.

0: into business or first into life.
1: Into life. Take shape.
0: Here I am.
2: Tak jo, pojďme na další pecku dnešního Bumbepu. Čeká nás Barry Darkly a Raxiel El Leon a track Paid Bills. Barry Darkly už se nám v Bumbepu objevil a myslím, že to rozhodně nebude naposledy. Je součástí současný undergroundový vlny, která dokazuje, že klasicky postavený rap má pořád obrovské množství podob a zajímavé je taky sledovat, jak se dnešní producenti vracejí k samplování špinavým bicím a jednodušším aranžmá. Nejde ale taky jenom o nostalgii po 90. moderní mastering a současný způsob rapu tomu dávají úplně jiný charakter. No a právě track Paid Bills je přesně jedna z těch věcí, která skvěle funguje. Pojďme si to poslechnout. Boom bap na Bčku, jede dál.

spolupráci hned několika skvělých jmen a těmi jsou Stylistic Murder, Come On, DJ Danetic a Master Ace. Track se jmenuje Back in the Days, můj oblíbený Master Ace na majku, který je na scéně už spousty let. Známe ho rozhodně z desek Disposable Arts nebo A Long Hot Summer, který dodnes patří mezi klasiky rapové muziky. Takže pojďme na to, track Back in the Days, právě teď v Boom Bapu.

další skladbou. Pro změnu trošku přitvrdíme, čeká nás dvojice Hip Hop IQ a Reef the Lost Cause, skladba Welcome to the Life. Reef the Lost Cause je další jméno, který se v boombapu objevuje poměrně pravidelně, pochází z Philadelphia a dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější představitele tamního undergroundu. Hodně lidí ho zná, hlavně díky Army of the Pharaohs, kolektivu kolem Vinnyho a Jeremiah Tricks. Reef je ale výborný taky jako solový MC, má hlas, který na první dobrou poznáte, agresivní projev a zároveň dokáže být hodně osobní. Philadelphia vlastně vůbec vyprodukovala neuvěřitelné množství skvělých rapperů a Reef je jeden z těch, kteří možná nikdy neprorazili do úplného mainstreamu, ale mezi fanoušky si vybudoval dlouhodobý respekt a já se tomu vůbec nedivím. Pojďme na to, Welcome to the Life, právě teď.

Ladíš Rádio Bčko a pořad Bumbe. A další věc, kterou jsem do dnešního dílu vybral, je od trojice Ski alias Molombo a Ecoli. Track s názvem Don't Cross the Line. Za mě skvělá bumbepová věc. Posuďte sami.

0: cannot treat. Tak jo, teď si dáme v Boombapu docela dlouho očekávanou věc a to je nový album od Tsarface, což je vlastně trojice Inspectadek, 7L a Esoteric. No a ti vydali nový album s názvem Tsarface meets Frankie Pulitzer, což je album, kam si přizvali amerického herce Toma Hardyho, který ho můžete znát třeba jako představitele z filmu Venom. No a právě tenhle ten týpek si dal pseudonym Frankie Pulitzer. Už si takhle říká docela dlouho, každopádně tentokrát se spojil právě s Tsarface a udělali tohle skvělý album. Já musím říct, že mě to mile překvapilo. Na tomhle albu najdeme 15 skladeb, vyšlo to 28. srpna. No a já jsem vybral z tohle alba jeden track s názvem All It Takes Is One Bad Day. Tenhle track odkazuje na příběh Jokera, tak nějak vzdáleně. Každopádně je to skvělá věc, celý album rozhodně doporučuji poslechnout. No a pojďme na to.
1: Yeah, but you know how doctors are.
2: Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are.

0: And you need a GoFundMe for your funeral expenses. Better schedule interventions for the haters in my mansions. Confusing me with Hollywood stars, that's bizarre. This is our face puller. Red Dead Redemption, leaping out the trenching, creeping out your henchmen. Studied up on jits, my professor teach the classes. I mastered the techniques, I beat your asses. Don't know my world, in fire and blood. My bro the most violent of us, retiring thugs. Looking back like Sankofa, yeah, I got it out the mud. Now the famine demand, famine demand, famine demand, famine demand, famine demand, famine demand.
1: Tak jo, čas nám letí, takže pojďme si dát rubriku Album. Dneska si to dáme i s rubrikou Česká pecka, protože dnes jsem vybral album Frekvence PHAT od Jamese Cola, teda vlastně ještě tu dobu vlastně od Feta. A klasicky si dáme dva tracky, první z nich Frekvence PHAT, druhý track Modelky, pojďme na to, nebudu to zdržovat, legendární album z roku 2002, právě teď v Bumbepu na Bčku.
2: Takže Fet, co? Co? Kurva, teď co? Co? Frekvence PHAT.

0: těhle děvek nemůže dostat můj respekt. Mají křivý charaktery a chybí jim intelekt. Já jsem ten, kdo staví svůj život jak architekt. Takže běžte z mých očí a to takže kurva hned.
1: Tak mi o tom něco řekni.

to the classic. Jak už jsem říkal, čas nás neúprosně tlačí ke konci, takže pojďme ještě na rubriku Classic. Dneska si dáme Tupaca a track Shorty Wanna Be a Thug. Ten jsme si tady asi ještě nedávali, což je hodně zvláštní. Každopádně tahle věc je z alba All Eyes on Me, což je jeho první album, kdy přichází k Death Row Records. Výborná záležitost, pojďme na to a za chvilku se loučíme.

bylo tam zase spousta novinek, takže věřím v to, že jste si uložili některé skladby do vašich playlistů. No a jak říkám vždycky, jestli máte nějaký novinky, který byste chtěli zahrát, není problém poslat na e-mail lobo@radiob.cz a já je rád pustím v dalších dílech pořadu Boom Bap. Ještě jednou velký díky, no a nakonec samozřejmě nesmí chybět Wu-Tang, tentokrát to bude Inspecta Deck, který byl hodně produktivní v srpnu, protože nejenom s tím, že vydal album Starface, ale vydal i solo album, který se jmenuje Dragon Breath. A my si pustíme jeho skladbu s názvem Sarnian Grande, která je neskutečná petelice, takže pojďme na to. Tohle to byl dnešní Boom Bap na Rádiu B. Díky za poslech a slyšíme se zase v dalším díle na Rádiu B. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus Du Sol in a bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: na Radio B.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Radio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky, šestiletý. Já myslím, že má vkus, ta holčička moje.

Altra ben bianco, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku, a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě i Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt.

Wait a minute. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží. A zdravím

každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Avík, Nabicí a Switch, náš kamarád.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho, myšmaše.

0: Prop Diamond, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Kleptomenik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy,

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál

v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa rád.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage C číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám, pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage C 169 právě začíná, Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ji uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Karl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdce, práve ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s utěrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se, rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou. Já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Tak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a byl vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tímhle vším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádný bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělý turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Kochmak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťové sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj, opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, v počítačích a podobně, fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám, takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly, co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough. Přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, po mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný,

ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom piva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a ono to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, dvě tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mně a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát dvakrát tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a doufejme na jaře opět Tajsko. Uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli. I když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Svrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělej, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, Želízko v ohni pro Bintycí, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla sedmá písnička, my jich obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupovat, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano, a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili. No a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: dinosaury.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
1: Titán.
0: Megalomanský.
1: Monstrózny.
0: Gargantuánsky.
2: Supermasivní.
1: Giganty.
4: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas nad malý pá. Zdravím nové, ale i staré posluchače, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database, iPapi, Keslo, Kepasa, pěknou a nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vanik, drami basy represent, posláte malý pá.

One and Two, Inmost a Teman. Dva britští producenti tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

Godba, Rusty Master, A2K, následuje Archlight od Tum. Za to sklad zdravit panoušky a z blízkého okolí, mě Livochovice a mě místní, ty, co nás poslouchají. Užívejte poslech. Archlight. Ječku v pořadu Malý pátek.

Skladba Achlad, producent Omneum, Srbsko, Novi Sad, novinka na Bečku v pořadu Malý pátek. Následuje Spective Morrow Air Stoka. Skladba se jmenuje Tap Out. Na webu Rádia B máme možnost, nebo máte možnost chatovat, psát nám různé zprávy. Schovává se to pod ikonkou chat. Neváhejte a cokoliv chcete napsat, pište, já to tady uvidím a můžem si takhle popovídat. Malý pátek na Bčku, skladba Out, Spective, Stoka.

If Top Out ještě ve spolupráci s Morrowem a Stokou a producent je tím producentem v současnosti žije v Bristolu, myslím. Bristol, ano. A zaměřuje se především na minimalistický a deep. Nám už v podcastu já další Fabric Black Bear. A za necelých 9 minut bude půl a my si řekneme něco o nadcházející akci. Tak buďte stále napříjmu a vychutnávejte malý pátek na Bčku.

Girl. A za chvíli bude následovat. Ale dřív na další skl. Já bych chtěl, že jsme dva týdny zpět narozeniny Rádia B. Tady v Podzámčí v Rukvělí a díky všem, že jsme se tam mohli vidět. Bylo to strašně fajn, díky. Jak tam to vařej? Street sushi. Díky Street sushi, můj ambače, to mě natchnul docela, jo. Sice jsem byl nejak za uši, byl skvělej. Vynikající organizátorům, ten samý výčastnil Doubravka, Utplic, nahrad, bylo to fajn a těším se všechny v tunelu. Po další skladbě se dozvíte více o nadcházejícím. My si teďka dáme skladbu od Terence a Abstract a skladba se jmenuje Subterranean.

Náš pořad Malý pátek na Bečku se schyluje do první poloviny, kousek přes polovinu. Máme tady půl a já jsem chtěl informovat nadcházející, která se uskuteční 9. 14. září v Litoměřicích v tunelu. Je v podstatě ve stejný den, jako je Vinobraní litoměřické. Na Dominikánském náměstí bude probíhat stage Paskvilovo, kde vystoupí dobře známí DJs, kteří zastupují jeho crew, a my po 10. hodině odstartujeme Mejdan v tunelu. Budeme tam mít 2 stage, no a drum and bass. Rozhodně si každý přijde na svý. Začínáme 10, jak jsem řekl, ale otevřeno bude od 8 hodin. Do té doby, než začne první, to mě pojede nějaká hudba, to je jasný. A počkáme, až to skončí na Dominikánském, a pak to pořádně rozjedeme dole v tunelu. Na techno stage se můžeš těšit na DJ, jako je Quicky Jacob. Doufejme, že potvrdí pozvání T-Mas. Přijede Majsny. Dále tam bude Komix a Vormik. A doufám, že se podaří ještě utrhnout Paskvila, který má tu stage nahoře. Jestli bude mít na to čas, tam je hodně práce s tímto všechno to ukončit, tak to se nechte překvapit. A na drum and bass má DJ Cynic, přijede bratr Ozon z Poison App, dále tam a Kaučuk a nové Daddy Hell. Zkouším Spina, Jax, také Supimut, Kaučuk, Komix a Vormix, DC Ground, a v tomto složení si užijeme Vinobraní roku 2026 v tunelu. Je skladba Victory House od A Audio. Přijdáme od začátku. Vás všechny moc těší. Čas. Užijte si ten na Vinobraní. A pak samozřejmě zavítejte do Tunnel Underground, kde pojedeme až do nám. Koukáte Malý pátek na Bečku, DJ Cynic, drumy, basy, reprezentace. Máme si skladbu, jako říkal, od A Audio.

100% sat. Doufám, že užíváte poslech. 12.9. v tunelu. Těšíme se na vás. Bahetenen.

Stále posloucháte Malý pátek na Bčku. Slyšeli jsme dvojici skladeb Head Enough od DKN a Wasp od producenta Saty. A teď následuje skladba od českého producenta, od našeho kamaráda jednoho tímto a už to neplně novou, není zase úplně stará. VIP 100 2025 na Bčku Malý pátek.

Tak jak jsem správně říkal, toto byla novinka od DJ Handreda a my si dáme ještě už jenom instrumentál, protože velice jeho tvorba. Jednou DJ Handred, beep. Dívejte poslech.

0: DJ 100 se skladbou Beep Beep. My zůstaneme na českém poli. Následuje skladba Bit Perfect od Ziggy SC. Užívej slech na Bčku. Strašně to letí, koukám na to, my už na konce, takže pojďte jednu skladbu, takže já už teď se asi, ne, až po této skladbě. Se vším si teď užijme Bit Perfect od Ziggy.
1: Bit Perfect, you're a cool kid. Tick tock.

Bit Perfect, Ziggy C a A-Kray, a opravdu to strašně letí, nějak jsem to dneska špatně vypočítal, už nestihneme úplně celou skladbu, takže tady tu si sekneme a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, daný chodný a hezky se bavte po zbytek a my si dáme kousíček skladby od Logistics, Xu a Unlead. Poslouchali jste Malý pátek na DJ Cynic, Drummy Bass Present a Radio Bezent. Ciao! Chan a Lens a Unlead.

0: Neptun.
1: Enormní.
0: Intergalaktický.
2: Extrém.
1: Titán.
3: Megalomanský.
1: Monstrózny.
3: Gargantuánsky.
0: Supermasivní.
1: Giganty.
4: Malý pátek.
0: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas na malý pá. Zdravím nové, ale i staré posluchače, příjemný poslech v díle v hodince novinky drvé. Začali jsme skladbou od Database, iPapi, Keslo, Kepasa, pěkbou a nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vánik, drami basy represent. Posláte malý pátek na Bčku.

One and Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.